0: su luci capitoli Mec, vidi casi en pec li vau formou
1: Na modrem ne bis la tes lunce plane flela Se corscu všemu od vieku Přemocnou vůní ze síle náka nevkrydu květin rosa od věku. Z květin vůně opojná, co věčný a tichý dík, když stoupá od věku. Pod korou skal a půdy oheň věčný strahuje se od věku. Ostrmé před vlny moře se příští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se příští tiše od věku.

životům jako světům hrozí týž neblahý osud. Zánikem pravorské stěny věkovité kmeny vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy jest slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neexistují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou.

0: Dobri vitel,
1: čiga se deš u nas naša decu, a vjeru umišli tak sebi, jako umiš pit, přišel si do Čech, pravě vod.
0: Arci, Matěj, jak o nás Česiek mluví v cizích zemích. Abyš pravdu děl,